plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, ba nechtělo ani pít. Nechtělo baby, pak ale včas

odpovídá baby, než půjdu dál, tak já ti to pofoukám. Utichlo baby a bylo znát, že slovům rozumí. Utichlo baby a já jsem byl rád.

Najkrajšie československé hity od rána až do večera každý víkend v Rádiu Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Belgie Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Norvegia Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.